Recepty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Strcuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce včít mídlou za zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.